znanej nám z odtenka pro Armeniju, Dživan Gasparjan, tiež nás potišit vesňanom melodijom hranom na duduku.

pozerali na chmáru len. Čom ty, chmáro, zazdrostiš toho šťastia, ľubosti?